rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 9. června. Tento den roku 1941 se v Anglii narodil klávesák skupiny Deep Purple John Lord. 60 let před ním přišel na svět vynálezce parní lokomotivy George Stephenson. Z hereckého světa mají důvod slavit Michael J. Fox. Tenhle herec se narodil v roce 1961. Na den přesně dva roky poté spatřil světlo světa i Johnny Depp. Narozeniny má taky Natalie Portman a Tom Hanks. Ročník 1970 je Ed Simons, jeden z Chemical Brothers. V roce 1931 měl premiéru Kačer Donald, roku 63 pro změnu film Kleopatra. 9.6.1970 získal Bob Dylan ocenění doktor hudby na americké Princeton univerzitě. 7 let na to se rozvedl George Harrison. Tento den roku 1989 měla premiéru už pátá řada Star Treku. These are the voyages of the Starship
2: Enterprise. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální

0: 5 hodin 59 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. 9. června bude oblačno až zataženo a ojediněle déšť. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat a postupně zaprší na celém území kraje. Ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a večer pak už budou srážky od západu ustávat. Dnešní teplota bude trošku jiná než včera. Dnes maximálně 22 stupňů. No a na dobré ráno na rádiu Relax je tady ranní písnička Every Morning.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze počítejte se zdržením v ulici Legerová, která je kousek od Národního muzea, a směrem k Národnímu muzeu do centra se srazila dodávka s osobním autem. Šťastnou cestu. Jeďte opatrně, včas dojďte.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Pokud má být dneska oslava, tak to bude trošku drahší oslava. Drahoslava má dneska svátek, blahopřejeme všem drahám, drahuškám, drahoslavám. Hlavně, že není medarda, protože dneska už má zapršet, včera myslím nějak moc kapek, možná žádná nespadla a medardová kápě, to je 40 dnů déšť, takže to zřejmě nehrozí.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 23 minut, Pitbull na relaxu. Dnes je zapotřebí rychle vyvenčit teď Pitbulla, ať se zvířátka mají taky dobře, protože dnes je světový den domácích mazlíčků. A já se ptám, co pro vás domácí mazlíček znamená, co vám dává, co mu dáváte nejčastěji vy. Napište na 606 736 736 a stěhněte to do práce.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Divadelní činasky, půl minuty před půl sedmou ráno 9. června.
1: Relax Radio.
0: Časí. Dnes je úterý a v úterý bude pršet. Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle déšť. Během dopoledne bude občasného deště nebo přeháněk přibývat. Ojediněle se vyskytnou bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky od západu ustávat. Maximální odpolední teplota 22 stupňů Celsia. Na rozehřátí tady mám Atomic Kitten. A pro příští hodinu soutěž o dvě vstupenky na pokáče.
2: Relax Radio.
3: I look so good, you look so good, maybe we should all eat it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: D10, výjezd z Prahy těsně před sjezdem na Brandýs nad Labem a Starou Boleslav. Jeďte opatrně, na místě porouchané vozidlo, takže šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: ve vašem městě.
1: Relax Radio.
2: Sofia, you just do it.

abychom právě nezaspali a stihli do práce, abychom všechno stihli, ale odpočítávání hodin, pokud vám tikají hodiny, jako nám, neznamená to, že by vám měly tikat hodiny, že se něco musí dít, ale zkrátka hodiny nebyly vždycky, neexistovaly dřív v minulosti. První byly sluneční hodiny, dochované sluneční hodiny jsou někdy 5000 před naším letopočtem a nalezeny byly v Irsku. Pak existovaly vodní hodiny, přesný vodní systém vodních hodin se strojil jeden řecký technik Ktesibios 250 let před naším letopočtem a takové ty mechanické kapesní hodiny, které známe, které máte možná ještě doma, ty jsou až od roku 1511. Jeden norimberský zámečník Petr Henlein je sestrojil v roce 1511, když nahradil těžká závaží ocelovým pérem a tím vznikly první přenosné hodinky. A možná, že nemáte ani ty, ale máte digitálky a odkdy existují digitálky, digitální hodiny, tak na to se podíváme za chviličku po skupině Coldplay.

0: Chytrý mobilní telefon má v sobě ukrytou i aplikaci chytrou kalkulačku. A nebo není úplně chytrá, a nebo se taky těžko používá. Ale dřív existovaly kalkulačky a existovaly kalkulačky na hodinkách. A to jsou právě ty digitálky, o kterých jsem mluvil před chvilkou. První plně digitální hodinky na světě s LED displejem vyrobila jedna švýcarská společnost a bylo to už hodně dávno, v roce 1972, ale co se týká lidské historie, tak zase až tak dávno to nebylo. 1972, první digitálky a možná je máte doma, tenhle ten přelomový model se jmenoval Pulsar a potom o 3 roky později k prvním digitálkám byla přidána elektronická kalkulačka. Já jsem měl tehdy jako kluk na konci 70. let taky digitálky a ukradli mi je. Přišel jsem o ně, měl jsem je možná týden a přišel jsem o ně svojí hloupostí, když jsem se v kempu na Malé Skále sprchoval jako dítě, nechal jsem si je takhle, jak se tam dávají ty věci, ručníky a byla tam jenom jedna rodinka východoněmecká DDR s Wartburgem a tím je sebrali a i když jsme za nimi šli a řekli, hele, ztratili se hodinky, oni řekli, ne, nic nemáme, nikdo jiný tam nebyl, takže zdravím takhle do DDR, což už neexistuje. O digitálky jsem přišel a moc mě to mrzelo, ale dneska už se to vlastně vrací, je to retro, ale i dneska v hodinkách kromě aplikace můžete mít kalkulačku. Takže teď přesný čas na našich digitálkách 6 děleno 54.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. V Praze to jede, nejede. Pozor, dejte v Horních Počernicích v ulici Náchodská, projíždějte opatrně, tady se srazila dvě osobní auta u Zahradního centra. A pak na Andělu, na Smíchově, tady jsou hned od sebe kousíček dvě dopravní nehody, dvě osobní auta se srazila v ulici Svornosti na křižovatce a v ulici Zborovská taky křižovatka, máme nahlášenou srážku, což je o kousek dál, osobní auto a motorka.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.

0: 7 hodin 2 minuty.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Klid před bouří už je pryč, ráno to bylo klidnější, teď už se zvedá vítr a bude pršet. Dnes čekáme oblačno až zataženo, ojedinělé déšť, během dopoledne přehánky. Postupně zaprší na celém území středních Čech, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Odpoledne a večer by měly srážky od západu ustávat. Odpolední teplota 22 stupňů Celsia a zítra to lepší nebude. Miraj zpívají, vedle tebe usínám, teď bych to změnil, když máme takhle po ránu, vedle tebe se probouzím.

5. června, tedy dnes, si celý svět připomíná lásku ke zvířátkům, těm, co máme doma. Dnes je totiž Světový den domácích mazlíčků. A protože i Pokáč má rád zvířátka a Pokáč se chystá do Kesu Kladna, v přírodním divadle vystoupí na konci července, v pátek 31. července společně se zpěvákem Slavíčkem a budou se tam na vás těšit, tak dvě vstupenky jsou ve hře na Pokáče a ptám se, Světový den domácích mazlíčků, co pro vás domácí mazlíček znamená? Co vám dává a naopak, co mu dáváte nejčastěji vy. Napište na 606 736 736.

0: připravenou novinku s Brusunovou písničku skupiny Krištof Richarda Krajča, která je v duetu ještě s jednou zpěvačkou, představím, a ta písnička se jmenuje Půlnoční hřích, takže premiéra na Relaxu. Kapela Krištof vydává totiž nový single, chystá novou desku, písnička se jmenuje Půlnoční hřích a na ní spolupracoval Richard Krajčo s influencerkou, zpěvačkou a čerstvou Miss Grand Czech Republic Dominikou Aláďou. Richard Krajčo říká, Půlnoční hřích je single o touze, která ne vždycky musí být naplněná, o snech, které přichází těsně kolem půlnoci, v okamžiku, kdy to staré ještě neodešlo, to nové se teprve rodí, a je to o skryté vášni a emocích, které zůstávají pod povrchem. Na videoklip a informace k tomu a fotografie se můžete podívat na našem webu radio-relax.cz.
1: Čekuj náš web.

0: Přesný čas 7:30.
1: Relax Radio.
0: Čekáme dnes oblačno až zataženo, ojediněle déšť. Postupně zaprší na celém území středních Čech. Ojediněle se vyskytnou bouřky a později odpoledne a večer pak už srážky budou od západu ustávat, ale odpolední maximální teplota by měla být někde okolo 22 stupňů Celsia. No a já tady mám připravenou písničku pro všechny, kdo se máte moc rádi, Eva Farná, nebo vlastně pro ty, kterým to skončilo. Za chvilku se podíváme na vaše soutěžní SMSky.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 9. června. Tento den roku 1941 se v Anglii narodil klávesák skupiny Deep Purple John Lord. 60 let před ním přišel na svět vynálezce parní lokomotivy George Stephenson. Z hereckého světa mají důvod slavit Michael J. Fox. Tenhle herec se narodil v roce 1961. Na den přesně dva roky poté spatřil světlo světa i Johnny Depp. Narozeniny má taky Natalie Portman a Tom Hanks. Roční 1970 je Ed Simons, jeden z Chemical Brothers. V roce 1931 měl premiéru Kačer Donald, roku 63 pro změnu film Kleopatra. 9.6.1970 získal Bob Dylan ocenění doktor hudby na americké Princeton univerzitě. 7 let na to se rozvedl George Harrison. Tento den roku 1989 měla premiéru už pátá řada Star Treku. These are the voyages of the Starship Enterprise.
2: Relax Radio.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Cech ukladná na konci července, 31. července, večer o 20.30, předtím zpěvák Slavíček jako host. Tak dvě vstupenky jsou ve hře do 8. hodiny, ještě můžete psát k dnešnímu světovému dni památky domácích mazlíčků, co vám dávají nebo co vy jim dáváte nejvíc. Mám tady WhatsApp zprávy, SMSky na číslo 606 736 736, píše Monika, máme kocoura, dvě suchozemské želvy a rybičky v jezírku na zahradě a je to hlavně radost. Někdy ale i starost, a to píše Eva, naše micina nám dává hlavně zabrat. Je to malá mlsná a náledová potvora, ale když zapřede, tak vše jde stranou. A nebo Petra Sklena píše, máme doma psa a není to jen pes, ale parťák, součást rodiny, poskytuje nám radost, hlavně dost uklidňuje, protože vycítí, když se člověk cítí nejhůř, dáváme lásku, která je oboustranná, dáváme jim domov a pocit jistoty a hlavně jim dáváme pamlsky.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
1: V tom musí být celá liška.
2: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
1: No jasně, všechno u nás doma.
2: I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na dopravní nehodu můžete narazit, nebo raději ne, v Praze, v Záběhlicích, zahradní město. Pozor, dejte v korytech, v ulici v korytech se srazila 3 osobní auta.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Nová Škoda

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Kladna, píše nám Marta v Kročehlavech. V Kladně v Kročehlavech je to absolutně uzavřený, probíhá resuscitace člověka. Prosím vyhnout se, kolony jsou od Prahy, z Dubí a Kročehlavy od Baumaxu na Prahu jsou uzavřené. Tak to je doprava a teď je přesně 8 hodin a 1 minuta.
2: Všemi dveřmi půjde nastupovat do dalších příměstských autobusů a Kladno dnes hostí prestižní atletický meeting.
0: Relax Radio. Zprávy.
2: Nástup do příměstských autobusů všemi dveřmi se osvědčil. Doprava se zrychlila, ubylo zpoždění, zlepšila se i návaznost. Počet černých pasažérů se sice mírně zvýšil, stále je ale o poznání nižší než kritická hranice. Systém se proto od srpna rozšíří do dalších 51 linek. Všemi dveřmi tak půjde nastupovat například do 630 mezi Kladnem, Unhoští a Berounem. Beroun bude mít další veřejné místo pro posezení u grilu. Má být u řeky Litavky za obchodní akademií. Jedno takové místo už v Berouně je u střední zdravotnické školy. Láká hlavně obyvatele velkého sídliště. Radnice chce dál podporovat vzájemné setkávání obyvatel. Policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toustový chléb. Serveru i rozhlas to potvrdil podání žaloby státní zástupce Adam Bašný. Holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí až 10 let vězení. Vladimír Špidla chce vzkřísit sociální demokracii. Dal dohromady skupinu bývalých členů, se kterými zakládá stranu zvanou Nová sociální demokracie. S tou by rád pracoval na tom, aby společnost byla férovější a spravedlivější.
0: Sport.
2: Kladno dnes hostí prestižní atletický meeting Kladno hází. Přijeli zahraniční i domácí hvězdy, třeba čtvrtkař Matěj Krsek.
3: Je to můj oblíbený meeting a těším se moc. Těším se hlavně na atmosféru, která je tady vždycky perfektní. Přeci jenom vždycky se vracím na jako domácí stadion před domácí publikum, takže těším se moc. Věřím, že forma graduje. Pro českou čtvrtku to bude takový teďka souboj jako o český trůn, řekněme.
2: Těší se i koulař Tomáš Staněk.
4: Já se těším moc, to tady mám rád, líbí se mi ten stadion a uvidíme, snad to nezhatí počasí. Byla by to škoda, asi nic horšího než nějaký déšť nemůže přijít, ale věřme, že ne.
2: Začíná se v 11 dopoledne kladivem žen. Hlavní program pak odstartuje v 15.45.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
2: Tak fanoušky a účastníky meetingu Kladna hází asi úplně nepotěšíme. Oblačná až zatažená obloha s námi zůstane po celý den. Dopoledne se přidají časté přehánky, potrvají až do večera, kdy postupně ustanou. Teploty oproti včerejšku skromnější, v maximech jen 19 až 22 stupňů.
1: No a co se týká hudby, tak za chvilku je tady neobyčejný Abraxas a Obyčejný svět.
5: Tak to je ten můj obyčejný.
1: Atletům držíme palce, no a snad odpoledne nebude pršet.
0: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme z Kladna, z Kročehlav, kde je to uzavřený. Píšete, abychom se vyhnuli, kolony jsou od Prahy z Dubí a Kročehlavy od Baumaxu na Prahu. Je to uzavřený a máme i aktuální telefonát.
2: Dobré ráno, nedoporučuji jezdit od Baumaxu směr Buštěhrad, uzavřené oba dva směry. Je tam úmrtí.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Skupina Abraxas na rádiu Relax 8 hodin 20 minut. V minulé hodině jste posílali soutěžní SMSky v soutěži o 2 stupenky na Pokáče, taky skvělá muzika, nebo prostě skvělá muzika, a Pokáč nebude sám v Doxe Hukladna 31. července, ale vy tam budete taky, a taky Slavíček jako speciální host, který vedl nebo ještě vede naši hitparádu. Podívejte se na náš web radio.relax.cz. Já ale koukám na vaše SMSky, protože dnes je Světový den památky domácích mazlíčků, abychom na ně mysleli ještě víc než jindy. Tak co jste napsali, že vám zvířátka dávají a vy naopak jim? Jarda píše: domácí mazlíček pro mě znamená pohodu, klid, teplo domova a samozřejmě kámoše. Jen v posteli nespí. Co mu dávám já? Stravu, lásku, společné procházky a teplo domova. Tonda: mám doma Belču, ona i já si dáváme lásku a věrnost a přátelství. A teď je s tchýní a tchánem na chatě, takže prázdniny. Míla: domácí mazlíček mi dává potěšení ve formě, že se musím o někoho starat a zas mi to oplácí zvířecí láskou, jak se říká, pes nejlepší přítel člověka. A nebo Petr: máme kočku, která má svou hlavu, andulku, želvu a psa, a manželka má co dělat. Za chvilku budeme telefonovat výherci.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: ready! Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 33 finish dnešní ranní soutěže. Já zdravím posluchačku Petru, která je v plném nasazení v provozu v práci. Petro, hezký den, hezké dopoledne přeju.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: No, odpoledne nebo dopoledne?
1: Dopoledne.
0: Vy jste někde zavřená v kuchyni určitě?
1: Jo.
0: Přesně tak, venku prší, tak to buďte ráda, že jste vevnitř, že nemusíte

0: někde u kotle nebo u krbu venku, ale máte zvířátko a dnes je světový den památky domácích mazlíčků. Jakého máte mazlíčka?
1: Mám dva pejsky a jedno morče.
0: Uh-huh. A co jim dáváte, co vám dávají oni, jsme se ptali?
1: Lásku a hlavně domov, co si pečivo vyadoptovala.
0: Te jsme nerozuměli, vypadly písmenka, ale že jste něco adoptovala?
1: Adoptovala jsem ty pejsky.
0: Jo, takhle. No tak to se mají dobře. To se mají určitě dobře a jsou rozmazlovaní. Já vám blahopřeju, protože dvě stupenky na pokáče jsou vaše. Koncert bude 31. července od 20.30 v přírodním divadle Doxy u Kladna. Dají se i koupit stupenky, to je pro ty, kdo nevyhráli dneska, na gooutout.cz a bude tam i host Slavíček. No a protože pokáč má rád zvířata a doma má kočku, tak pro ty, kdo nevyhráli, mám teďka písničku od pokáče, mám doma kočku. I pro všechny, kdo dneska slaví světový den památek těch domácích mazlíčků a kdo nevyhrá, dneska vyhraje zítra. Takže vám přeju, ať to dneska nepřipálíte. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky.

jednou mi drahá říká: miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očko

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

dnes úterý 9. června chladnější a deštivější. Tak to meteorologové předpověděli a tak to i je. My chystáme zprávy na 9. hodinu, ve kterých se dozvíte o tom, že ale dnešní noc byla tropická, takže to je přechod ze včerejšího na dnešní den. No a pokud budete mít čas, hlasujte do relaxády do středeční 18. hodiny na našem webu radio-relax.cz.

0: Bring Your Love. První místo. Slavíček, hezký ráno.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů relaxa.

0: 9 hodin, 1 minuta, 9. června.
1: Hezké dopoledne, ranní doprava v Kladně Kročihlavech byla komplikovaná a pražské Klementinum zažilo tropickou noc.
2: Relax Radio.
1: Ranní dopravu v Kladně Kročihlavech zkomplikovala nehoda osobního a nákladního vozidla. Střetla se před 7:30 v Kročihlavské ulici u čerpací stanice. Řidič auta před nehodou skolaboval, na pomoc mu přiletěl vrtulník, tvořily se dlouhé kolony. Příjezd do Kralup od Zákolan a Otvovic zkomplikuje uzavírka železničního přejezdu v Kladenské ulici. Neprůjezdný bude od pátku. Projde kompletní rekonstrukcí, která potrvá do 20. června. Objížďka povede přes Holubice. Louny dokončily druhou etapu revitalizace sídliště pod kasárnami. Včera proběhla kolaudace. Obyvatelé tak mohou naplno využívat kompletně zrekonstruovaný veřejný prostor i 120 nových parkovacích míst. Na druhou etapu naváže třetí, zřejmě už v příštím roce. V pražském Klementinu měli letošní první tropickou noc. Teplota ani po setmění neklesla pod 20 stupňů. Šlo o jediné místo v Česku. Měřící stanice je totiž ve vnitřní zástavbě města. Zaměstnanci pražské zoologické zahrady jsou dlouhodobě přetěžováni. Navíc jich málo a příliš si nevydělají. Ukázal to audit vnitřních vztahů a pracovního prostředí. Zahrada proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy.
2: Sport.
1: S Jižní Koreou hrajeme v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. České fotbalisty čeká po 20 letech první zápas na mistrovství světa. Obránce Robin Hranáč.
3: Myslím si, že určitě korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
1: Ve skupině pak hrajeme ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem. Cíl týmu je jasný.
3: Chceme postoupit, myslím si, že by to byl hřích jako takhle vůbec nemyslet, ale jdeme zápas od zápasu a podle každého zápasu se budeme rozhodovat, na co budeme myslet dál a žádný soupeř tedy není jednoduchý.
2: Relax Radio.
1: Úterý bude deštivé, srážky začnou postupně ustávat až k večeru. Obloha po celý den zůstane oblačná až zatažená. Teploty nejvýš mezi 19 až 22 stupni. Zítra dokonce jen 15 až 18.
0: Hlavně to všechno přežijeme ve zdraví. Hedevej live už za chvilku s Alešem.

0: Přeju všem hezké úterní dopoledne, máme 9. června, tohle jsou Band Kamíne, mimochodem jedna z novinek na Rádio Relax, která se doufám, protože mi to je docela příjemný, objeví i v hitparádě Relax Rádia, tedy v Relaxádě. Dneska je úterý, to znamená zítra od 18 hodin máme na pořadu další vydání, který ve své podstatě můžete ovlivnit i vy, tím, že budete hlasovat na www.radio-relax.cz a pak se budete jenom těšit, jestli tam tu vaši uslyšíte, protože ji posunete svými hlasy nahoru. Tak nezapomeňte, zítra 18. hodina, další vydání Relaxádia. Teď už jedeme dál, Monkey Business, my friends.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.
1: My

0: Tohle je Hilary Duff na Radio Relax, skladba, která by v podstatě mohla být hymnou všech, kteří mají nějakého spolubydlícího nebo bydlí v pronájmu, to už je jedno. Roommates tady u nás na Relaxu 4 minuty po 9:15. Když už jsme u toho času, tak jsem zjistil, že dopoledne je často mozek nejvýkonnější až tak 2 až 4 hodiny po probuzení. Co z toho vyplývá, je více šťastný. Pokud byste se měli nějak jako hodně nutně rozhodovat o něčem důležitým, rozhodně to nedělejte ráno, hned jak si dáte první kafe, to znamená třeba poslední. A jedna taková dobrá univerzální pravda, která mě rozesmála, protože já jsem si vzpomněl na dnešní moje ráno, když člověk vstane, otevře lednici, podívá se dovnitř, nic si nevezme, no a věřte tomu nebo ne, za 2 až za 3 minuty se tam podívá znovu. A co je nejlepší, zase si nic nevezme.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz.

Už jenom minutka chybí do půl desáté, posloucháte úterní Radio Relax, přeju vám hezký den, i když to počasí úplně nevychází podle našich představ, já myslím, že bude líp, nebojte, ono zase moc vedra taky škodí. Mám tady pro vás informaci, pokud si dáváte teď svoji dopolední kávu, tak věřte tomu, já si to teda myslel taky, že většina lidí si myslí, že káva jaksi dodává energii. Vždycky si říká, seš ospalé, nechce se ti dělat, nechceš se ti hejbat, chce se ti spát, dej si kafe, dodá ti energii. Ve skutečnosti, pozor, je to tak, že prý kofein blokuje receptory únavy, takže mozek je pak na chvilinku přesvědčený, že je všechno v pořádku. Takže když to řeknu jinýma slovama, káva občas neudělá člověka méně unaveným, jen lépe informovaným o tom, jak ignorovat únavu.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6 minut po půl desáté, pojďme se podívat, jak nám to frčí, jak nám to jezdí. Jako lec, kde je problém, třeba na D5 na 90. kilometru ve směru Praha na Rozvadov před 15 minutami ještě lítala zvěř na vozovce. Sice nechápu, jak se tam dostala, ale byla tam a policie upozorňovala, že můžou vzniknout problémy. Každopádně místem projíždějte opatrně. 90. kilometr Praha Rozvadov, je to D5. A pak ještě, to není dálnice, nicméně důležitá komunikace, tunel Mrázovka, očekávejte zdržení, zarazilo se tam auto a víte, jak to vypadá, když se zarazí auto v tunelu. Je to prostě všechno špatně. Jezdí se trošku hůř akord v Praze, takže upozorňuji, že na naši linku řidičů 606 736 736 můžete poslat, jak to vypadá aktuálně, ale počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

9:45, 1 minuta k tomu, posloucháte úterní Rádio Relax a pokud máte dneska tak jako úplně blbou náladu, jak se říká lidově, a nic se vám nedaří, mrkněte se na náš rádiový Facebook. Myslím si, že když nic jiného, tak se aspoň zasměte. Já osobně, a toto znám, se tomu směju pokaždý, když si to pustím.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: irritating. 10:01, k tomu je tu čas na další dopolední zprávy.
1: Kladno čeká další veřejné zasedání zastupitelstva a zítra se ještě více ochladí.
2: Relax Radio.
1: Další veřejné jednání kladenského zastupitelstva proběhne v pondělí 15. června, jako vždy ve velkém konferenčním sále ČVUT na Sýtné. V 8 ráno se tu začne projednávat například úprava územního plánu, vyhláška o nočním klidu nebo letošní i loňský rozpočet. Účast veřejnosti je vítána. V Neratovickém společenském domě probíhá plánovaná údržba, musí se připravit na novou sezonu. Provoz infocentra zůstává bez omezení, filmové projekce se ale přesunou do letního kina, kde proběhnou i koncerty a divadelní představení. Ve Slaném vznikne další přípravná třída, bude na 2. základní škole. Dětem s odkladem povinné školní docházky pomůže lépe zvládnout přechod do 1. třídy a získat potřebné dovednosti. Uvolní se tím i místa v mateřských školách. České turistky, které se nahé koupaly v jezeře v Tatrách, mohou dostat vysokou pokutu. Ve správním řízení může přesáhnout i 80 000 korun. Porušili pravidlo ochrany přírody a krajiny. Nejsou ale zdaleka první. Před 3 lety se tehdejší slovenská poslankyně Tabáková koupala v Tatranském národním parku. Ani jí pokuta neminula.
2: Sport.
1: Na kladenském sletišti dnes proběhne prestižní atletický meeting Kladnohází. Na 800 se představí Nikola Bisová.
3: Já doufám, že jsem připravená dobře, těším se moc, těším se na atmosféru a těším se, že to pro mě bude první 800, kdy se dostanu do nějaký větší konkurence zahraniční a rychlej holek, za kterýma se můžu svíst, tak doufám, že mě to pomůže k nějakým dobrým časům.
1: Začíná se v 11 dopoledne kladivem žen, hlavní program pak odstartuje v 15:45.
2: Relax Radio.
1: Dnes se opět zmírní sucho, z oblačné až zatažené oblohy čekáme časté přehánky. Ustanou až k večeru, teploty nejvýš mezi 19 až 22 stupni. Zítra jen občasné přehánky, ale ochlazení na 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Tak vzhledem k atletickému programu dneska v Kladně je logická otázka, kdyby jsi měl vybrat nějakou disciplínu atletickou, do které by se spustil, nemyslím jako na kterou máš fyzické předpoklady, ale do které by se spustil.
4: Já si zavidím koulaři Tomáši Staňkovi, tak kdybych mohl, tak bych rád třeba někdy ho zastoupil, protože ano, hod kladivem to je něco, co bych si rád vyzkoušel.
0: Tak můžete se samozřejmě jít podívat a můžete i zapřemýšlet nad tím, co byste rádo zkusili vy. A my jedeme dál, protože život je krásný. Asi jste pochopili, byla to taková jako podpultová nabídka na Krištof. Zahrajeme určitě mezi 10. a 11. hodinou.

0: 12 minut po 10. hodině dopolední. Pokud máte dneska tak jako, jak se říká lidově, na prd den, tak se podívejte na náš rádiový Facebook. Když nic jinýho, tak vás to aspoň pobaví. To vás tak jako jenom lehce odkážu. A pokud už se třeba těšíte na to, když tam teda vyjde počasí, že třeba hned odpoledne po práci vyrazíte na zahrádku, to znamená, budou to vás mičurinci, můžete si tam vyzkoušet takový pokus, který jsem tady našel čistě jako v teoretické rovině. Najděte si na zahradě šneka a zkuste se s ním domluvit, aby teda fakt jako zabral, a zkuste zjistit, to znamená změřit mu, kolik asi tak urazí za hodinu, když to rozjede na plný obrátky. Podle statistik by to mělo být zhruba 45 metrů. To znamená, že za 8 hodinovku by měl zvládnout tak zhruba 360 metrů. No a kdybychom jako počítali, že by se vydal na maraton, tak to by potřeboval zhruba, no ani to nechtějte vědět, ale je to 117 dní.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Mám hrozně rád tehletu muziku 90. let, konkrétně Spin Doctors a Two Princess. To je hodně zapamatovatelná písnička, hlavně takový ten krátkej bubenický nástup. Možná pokud posloucháte celkem pravidelně 90. tak si na to vzpomenete. U téhleté skladby se mi líbí i to, že ona je tak populární, že se dostala dokonce i do dětského pořadu. Možná rodiče vzpomenou Sesame Street. Tak do ní se dostala tahle skladba v upravené verzi, samozřejmě. No a co si budeme povídat, tahle skladba vznikla, a to je docela zajímavý, protože většina hitovek vzniká, když se kapely dají dohromady. Tahle vznikla ještě předtím, to znamená, někde se válela v šupliku, pak když se dali dokupy, tak ji vydali, začali hrát a byli slavní. Spin Doctors, Two Princess na Relaxu právě teď.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už je díl.

0: Pokud si potřebujete se řídit přesný čas, tak máme 5 minut po 10:30, je úterý 9. června, posloucháte Radio Relax a pozor, teď mám pro vás tip, jak strávit třeba dnešní večer s vašimi dětmi, protože to si myslím, že určitě sedne. Pokud mají rádi Disneyovky a vy se třeba taky jako rádi podíváte, tak dneska u toho můžete i slavit, protože dneska, pozor přátelé, je Národní den kačera Donalda. Je to tak, to jsou takový ty výročí, které se prostě kde se vzali, tu se vzali, ale jsou tady, slavíme je každý rok a jak to oslavit, no tak, jak říkám, puste si večer telku, dejte si tam nějakou Disneyovku a můžete udělat nějakou disneyovskou pařbu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Jedeme docela ve svižném rytmu v dnešním úterním dopolední. Tohle je Usher společně s Pitbullem, DJ God Is Fallen In Love. Už za chvilinku se na vás chystají další zprávy, takže se máte rozhodně na co těšit. A rozhodně bych vás taky jako lehce nasměroval na náš rádiový Facebook. Už jenom z toho důvodu, že tam najdete spoustu zajímavých věcí a doufám, že se tam i pobavíte. Takže Facebook Relax Rádia jen pro vás právě teď.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: 11 hodin, úplně přesně, jdeme na zprávy.
1: Ve středních Čechách je 4% nezaměstnanost a pražskému letišti se daří. Hezké červnové dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji dosahuje 4%, oproti stejnému období loňského roku je o 0,5% vyšší. Ženy při odchodu z úřadu práce nejčastěji nastupují do administrativy, zákaznických služeb nebo jako prodavačky, muži do zpracovatelského průmyslu nebo do stavebnictví. Beroun opravuje Českou ulici, je v centru města. Výjezd z Husova náměstí je proto veden objížďkou ulicemi Na Příkopě, Na Parkáně a Karly Machové. Jinudy se jezdí i od finančního úřadu. Práce mají oficiálně skončit 30. června. S velkou pravděpodobností to ale bude o několik dní dříve. Každé lounské dětské hřiště má svoje speciální pravidla. Některé může být určeno jenom dětem od 3 let, jiné například sportovně zaměřené až od 12. V obou případech vždy pod dohledem dospělého. Radnice prosí občany, aby dbali na bezpečnost a pravidla respektovali. Letiště Praha navýšilo zisk oproti předchozímu roku o 800 milionů korun na celkových 5 miliard. Mluvčí Denisa Hejtmánková nám k tomu řekla.
3: Další nárůst počtu odbavených cestujících, pokračující obnova leteckých spojení i efektivní řízení nákladů se pozitivně promítly do hospodářských výsledků společnosti. Zároveň jsme zahájili řadu významných investičních akcí, které představují první konkrétní kroky plánované rozsáhlé modernizace letiště Václava Havla Praha.
1: Letiště loni odbavilo 17,8 milionů cestujících, letošní odhad je o 800 tisíc vyšší.
2: Sport.
1: České fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa. Ve hře je první místo ve skupině. Oba dosud neporažené týmy mají zhodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin, samotný šampionát pak příští rok v červnu.
2: Relax Radio.
1: Deštivé a chladnější, po celý den časté přeháňky, které ustanou až večer. Teploty nejvýš mezi 19 až 22 stupni. Zítra se přeháňky sice objeví už jen vzácně, maximálně klesnou jen na 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Možná to bude znít zvláštně, my si většinou typujeme takový ty výsledky těch chlapských her, fotbalu a tak dále. Jak myslíš, že dopadnou ženský?
1: To je pro mě takové pole neorané, ale tak 2-2, řekněme, co ty na to, Aleši, co?
0: Takhle, i pro mě to je pole neorané, no, v podstatě právě. Ještě neobjevené, ale jako věřím jim, uvidíme, jak to dopadne. Budeme držet pěstě a jdeme za další muzikou. Eva Farna má před sebou trojici koncertů a myslím si, že se holka pořádně nadře. A když se pořádně nadře, tak se musí pořádně najíst. Big Mac určitě zahrajeme mezi 11. a 12. Možná třeba pro někoho jako pozvánku k obědu.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Eva Farná, avizovaná novinka, novinka Relaxády a novinka na rádiu Relax a myslím si, že v současné době těsně před koncertama to byl docela dobrý tak. Big Mac, taková pozvánka na oběd, takhle, jako dobrý, ale já už mám jako pocit, že těch novinek už je teďka o Evě Farný nějak moc, nevím proč, aby jsme se nedostali k tomu, že by bylo přefarnováno. Tak budeme hlavně držet pěstě na koncert, protože to bude fakt jako dřina. Dva koncerty vyprodaný, to znamená narváno. Ten třetí úplně není, ale myslím si, že už moc nechybí. Pokud jdete, tak si to samozřejmě užijte. Pokud nejdete, jako já, no tak si užijete třeba nějaký jiný koncert, že jo?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Další stále ještě dopolední vzpomínka na muziku 90. let, to jsou No Mercy a Kiss You Lower. Takhle, včera jsem si zkusil jednu věc, jako nechtěl jsem se k tomu přiznávat, ale říkal jsem si, když to hodím do plena, jakože jsem si to někde přečet, tak je to takový nezáživný, ale možná to je třeba i takový recept pro vás, abyste si to zkusili taky. Neustále apeluju doma na děti, položte ten mobil a tak dále, znáte to určitě sami, pokud jste rodiče, tak víte, o čem mluvím. A čet jsem někde nějakou zajímavost, že člověk, který po mobilu sahne, v podstatě třeba i, no jako i do stovky to je, jo, za den, a aniž by něco potřeboval, prostě jen tak, jako ze zvědavosti, nebo prostě, že nemá co dělat, neví co s rukama a podobně. Tak jsem si to zkusil. Přiznám se, musel jsem si teda na to nainstalovat nějakou aplikačku, která mi hlásí, kdykoliv jsem po něm šáhnul, protože v okamžiku, kdy to děláte jako vědomně, že jo, tak si to hlídáte, to je jasný, když na to budete myslet. Ale jako nechat to bejt, no jako musím uznat, že za těch pár hodin, když jsem se dopracoval k 80, tak za prvé už jsem to přestal říkat dětem, to je jedna z věcí. Za druhý jsem si říkal, že bych se mohl nad sebou zamyslet a dát si nějaký takový jako že vyloženě telefonní detox by to chtělo. Prej je to docela dobrý.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Možná jste před chvilinkou zaregistrovali, že jsme vás zvali na takový první charitativní bazárek, který se koná pod záštitou Relax Rádia, protože my hodně pomáháme opuštěným pejskům a psím útulkům a pořádají ho dobrovolnice Bouchalka. Tak pokud jste to zaregistrovali, dobře, pokud ne, tak jenom připomenu, 16. až 17. června v Atriu hotelu Kladno a nezapomeňte, je to na dobrou věc, výtěžek půjde na veterinární péči, podporu spolku a azylu, kteří nám pomohli s umístěním pejsku právě s Bouchalky, s výstavbou kotců a výběhu, speciální granule a tak dále, převýchovu, protože ta je leckdy taky hodně potřebná, tak nezapomeňte, 16. až 17. června Atrium hotelu Kladno, charitativní bazárek, který pořádají dobrovolnice Bouchalka. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc, nebo třeba i za adopci.
1: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Rychlosti blesku se podíváme teď 2,5 minuty po 11:30 na dálnice, konkrétně na okruh, na pražský okruh mezi Ruziní a Modleticemi stojí zhruba na 13. kilometru porouchané vozidlo na krajnici, nicméně i tak zasahuje do vozovky, takže s tím počítejte, hlášen průjezd se zvýšenou opatrností. Mrkneme i na D1, tam je to trošičku dál, na 185. kilometru z Prahy ve směru ke státní hranici. Taktéž stojící vozidlo, které může bránit provozu, protože stojí v celé šířce vozovky. Je to defekt na dvou osobních automobilech. Jestli po havárii, to nevím. Každopádně je dobrý s tím počítat.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Bill Church, Ready to be Loved, máme zhruba 10 minut po 11:30. My tady občas někomu plníme přání jako hudební, třeba k narozeninám a úplně nejradši k životnímu jubileu. Takže doufám, protože teď máme něco takového připraveného, že Luděk, pro kterého je to dnešní hudební přání, který je velmi specifický, že má naladěno, nebo že mu to naladili, protože to asi bude spíš překvápko. A tuhle tu skladbu, tomu posílají jeho holky i s přáním všeho nejlepšího. My se samozřejmě přidáváme.

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz.

0: 12 hodin, 1 minuta. Pokud zrovna sedáte k obědu, tak samozřejmě dobrou chuť. My máme zprávy.
1: V Kralupech se postaví domov pro seniory a Beroun hledá adepty na cenu města.
2: Relax Radio.
1: Kralupy budou mít nový domov pro seniory, vznikne v Mikovicích, nabídne desítky pobytových míst pro lidi, kteří potřebují profesionální péči, bezpečí a důstojné prostředí pro život. V areálu se počítá i s poliklinikou a další občanskou vybaveností. Aktuální odhad počítá s dokončením v roce 2029. Nominace na cenu Berouna se přijímají do konce června. Obyvatelé mohou nominovat kohokoliv, kdo dlouhodobě pomáhá městu, dosáhl výjimečných úspěchů nebo udělal záslužný čin. Návrhy na radnici se posílají mailem nebo online formulářem dostupným na webu. Navržená osoba musí mít v každém případě přímou vazbu na město. Praha je aktuálně bez větších tramvajových výluk, pokračuje pouze dlouhodobé přerušení provozu mezi Muzeem a IP Pavlova. Nesvezeme se ani mezi zastávkami Želivského a Vinice, probíhá tu napojování na novou trať, které bude hotové 7. července. Prezident Petr Pavel navštíví příští týden Vysočinu, zaměří se na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Pokračuje tak v návštěvě jednotlivých krajů. V každém byl za dobu svého mandátu alespoň jednou. Probíhá proto druhé kolo. Naposledy byl minulý týden na Zlínsku.
2: Sport.
1: Kladno dnes hostí prestižní atletický meeting Kladnohází. Přijali zahraniční i domácí hvězdy, třeba čtvrtkař Matěj Krsek.
3: Je to můj oblíbený meeting a těším se moc. Těším se hlavně na atmosféru, která je tady vždycky perfektní. Přeci jenom vždycky se vracím na jako domácí stadion před domácí publikum, takže těším se moc. Věřím, že forma graduje. Pro českou čtvrtku to bude takový teďka souboj jako o český trůn, řekněme.
1: Těší se i koulař Tomáš Staněk.
4: Já se těším moc, to tady mám rád, líbí se mi ten stadion a uvidíme, snad to nezhatí počasí, byla by to škoda, asi nic horšího než nějaký déšť nemůže přijít, ale věřme, že ne.
1: Začalo se v 11 dopoledne kladivem žen, hlavní program pak odstartuje v 15.45.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí dál s přehánikami a teplotami mezi 18 až 22 stupni. V noci pak zataženo až oblačno a 13 až 10. Mraky s námi zůstanou i zítra, kdy se přehániky objeví už jen občas. Středeční maxim ale nízká, jen mezi 16 až 19 stupni Celsia.
0: Je ti jasný, že tou odpolední předpovědí si vynesl takový jako ortel na tou atletikou, jo?
1: No, já doufám, že to nakonec nebude tak hrozné, že i dopoledne mělo propršet, nakonec aspoň teda tady v Kladně to nebyl takový ten soustavný déšť, pořád ty 3 hodiny, tak uvidíme, no.
0: No, v podstatě bych měl radu pro všechny atlety, pokud se to nepodaří, tak víte, kam máte jít. Tohle už je nabídka muziky na čas mezi 12. a 13. hodinou, to jsou Texas a jejich pro mě aspoň nejoblíbenější pecka Say What You Want. Tak hezky odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
8: Relax Radio.
9: Na chvíli.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozhodnout.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 9. června. Tento den roku 1941 se v Anglii narodil klávesák skupiny Deep Purple, John Lord. 60 let před ním přišel na svět vynálezce parní lokomotivy George Stephenson. Z hereckého světa mají důvod slavit Michael J. Fox. Tenhle herec se narodil v roce 1961. Na den přesně dva roky poté spatřil světlo světa i Johnny Depp. Narozeniny má taky Natalie Portman a Tom Hanks. Ročník 1970 je Ed Simons, jeden z Chemical Brothers. V roce 1931 měl premiéru Kačer Donald, roku 63 pro změnu film Kleopatra. 9.6.1970 získal Bob Dylan ocenění doktor hudby na americké Princeton univerzitě. 7 let na to se rozvedl George Harrison. Tento den roku 1989 měla premiéru už pátá řada Star Treku. These are the voyages of the starship Enterprise.

0: Když se řekne kapela Visací zámek, spoustě z nás se asi vybaví jejich nejslavnější písnička Jede traktor, jede do hor. No a pokud si chcete tuhletu i jejich další písničky z Vysáči zanotovat, rozhodně doražte v pátek 12. června od 19 hodin do areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. Bude to nabitá akce, protože kromě Vysáčů vystoupí také Jiří Konvezek a zkrátka odběře vás čeká skvělá muzika, výborné pivo z pivovaru Olešná a prostě parádní atmosféra. Pokud si chcete koupit vstupenky, můžete tak učinit už teď na goout.cz v předprodeji. No a v sobotu 13. června, tady hned den po Vysáčích, vás zveme do Otvovic, kde proběhne travesty show a diskotéka už od 20 hodin večerních v amfiteátru koupaliště Otvovice. Takže dva dny nabité zajímavými událostmi, rozhodně vyražte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Nejlepší rád.

0: Poselství Enjoy the Ride. Užijte si jízdu spolu s Rádiem Relax. 3 minutky po 13. hodině začínají zprávy.
1: Rakovník přidá další kamery a klesá zájem o spoření na penzi. Přeji klidné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku bude více kamer, po jedné přibydou v ulicích na Sekyře, v Sadové, na Spravedlnosti a na Vrchleckého náměstí. Kromě prevence kriminality mají zamezit hlavně černým skládkám, které vznikají okolo sběrných nádob. S pořízením nových kamer pomůže dotace. Rekonstrukce mostu v Kralupech, Zeměchách potrvá do listopadu. Je na silnici 3. třídy přes Knovýský potok. Částečná uzavírka přinesla kyvadlový provoz. Autobusy 620 a 856 objížďkou nemusejí, nemění se ani jejich zastávky. Rekonstrukce dětského bazénu na Neratoveckém koupališti je ve finále. Probíhají poslední dokončovací práce. Areál je tak v podstatě připraven na zahájení sezony. Otevře se 19. června. Brněnští celníci zadrželi 800 kg kratomu, nejvíc v historii země. Určen byl k nelegální distribuci. Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. Hlavním rizikem je možnost vzniku závislosti a přidávkování. Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, letos klesl. Podle ministerstva financí zhruba o 4 tisíce. Resort proto předložil úpravu zákona s cílem zvýšit zájem mladých o penzijní spoření.
2: Sport.
1: S Jižní Koreou hrajeme v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. České fotbalisty čeká po 20 letech první zápas na mistrovství světa. Obránce Robin Hranáč.
3: Myslím si, že určitě korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
1: Ve skupině pak hrajeme ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem. Cíl týmu je jasný.
3: Chceme postoupit, myslím si, že by to byl hřích jako takhle vůbec nemyslet, ale jdeme zápas od zápasu a podle každého zápasu se budeme rozhodovat, na co budeme myslet dál a žádný soupeř tedy není jednoduchý.
2: Relax Radio.
1: Dál oblačné až zatažené s přeháňkami, místy i trvalějším deštěm. Teploty nejvýš mezi 18 až 22 stupni. Velká oblačnost s námi zůstane i zítra. Přeháněk sice ubude, maxima ale jen 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Ladíte nás v úterý 9. června 5 minut po 13. hodině zveme na následující hudební hitovky. Úžasný George Ezra. Zazní po 13. hodině spoust také s Kid Laroem anebo Henry Moodym.
2: Relax Radio. Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: Hodiny ukazují 13.11 a to je samozřejmě čas na anketu Rádio Relax v ulicích. Já tady ještě vítám Davida, ahoj Davide.
1: A hezké odpoledne.
0: A máme před sebou samozřejmě další záhodnou otázku, dalo by se říct. Na to jsme se tentokrát ptali, Davide.
1: Co znamená krásný český výraz žába na prameni?
0: Žába na prameni.
1: Možná pro mladší generaci to bude trošku problém.
0: Taky bych si tipnul, no. My jsme to asi zažívali docela často, tu formulaci. Já jsem jí minimálně párkrát sešel určitě ve svém mladém životě, ale je fakt, že v posledních letech jsem to moc často zmiňovat nesešel. Ty to slýcháváš často?
1: Já už taky ne, bohužel to mizí a proto to chceme takhle vzkřísit.
0: Ano.
1: Možná by se mohli dát do placu nějaký příklad žáby na prameni. Tak
0: ano, ano.
1: Já nevím, třeba, jak se staví dálnice, že jo, tak asi pro většinu, pokud je tam nějaký ten vlastník pozemku, který ne a ne jej prodat, tak to může být taková velká žába na tom prameni.
0: Přesně tak. A i z ty vlastně nápovědy vodovede můžete dovodit, co to asi ta žába na prameni znamená. A v mezičase si poslechneme vaše odpovědi na tuto otázku.
2: Relax. Ulici.
3: No, že něco někde je špatně, někdo vás brzdí.
4: Že někdo nechce pustit informace.
5: Tak to nevím.
6: Někdo sedí na zdroji.
7: Nevím, nenažranost.
8: To jsem věděla, už to nevím.
9: To je, že někdo brání rozvoji nebo něco takového.
10: Tak to vůbec nevím.
11: Záleží, jak, k čemu se to přirovná, že jo?
12: No, znám to, ale abych řekl přesnou definici, žába na prameni, no je to problém a musí se vyřešit nějakým jiným způsobem než standardním, nevím.
13: Že někdo bojkotuje činnost někoho jiného a dělá nějaké naschvály.
14: Žába na prameni, tak asi se jí tam dobře daří, to víte co, jako já tady ty věci vůbec jako nesleduju, tady to je jako mimo moje oblast, vůbec nevím.
15: Nevím, asi mám žízeň, nevím, jsem sliská.
0: No tak já myslím, že to zaznělo úplně krásně. Je to problém, ano, je to problém, to kolega shrnul krásně. No, Davide, tak co myslíš, jaké relaxáci odpovídali? Je to, trefili se
1: jako dočadného? Jo, docela se trefovali, byť teda někteří se zapotili. Nějaký další příklad žáby na prameni, aby jsme tak jako uvedli, třeba pokud vám šéf neposílá výplatu, tak je to asi pořádný žabák na prameni, teda co, že jo?
0: To je ropucha vysloveně na prameni.
1: No, no, pokud vás třeba ještě nepustí na oběd, tak je to asi to samý teď, jako ve 13.14.
0: Přesně tak, už je čas, nejvyšší čas i na to získat správnou odpověď od nás, relaxáci, protože samozřejmě většinou jste hádali správně.
1: Já obecně, myslím, že jako z politiky jsem si vybavil takový typický jako příklad, že asi třeba pro pana Turka je žába na prameni pan prezident, že to je jasný, jako to je asi takový jako příklad, který jsme v poslední době asi viděli všichni.
0: Ano, těch příkladů by se našlo, myslím, že speciálně v politické scéně jako veliký množství. Každopádně v obecné rovině relaxáci to vlastně znamená, že někdo blokuje přísun zdroje pro ostatní. A ano. Samozřejmě taky to často může být spojeno třeba s tím, že někdo maří práci ostatních. Takže v podstatě takových žabáků na prameni, myslím, že každý v našem životě asi pár najdeme.
1: No jasně, já si myslím, že i během odpoledne ještě jich bude až.
0: Tak přejeme vám samozřejmě relaxované odpoledne s co nejmenším počtem žabáků na prameni.
2: Relax

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Jste stále s námi na vlnách Rádia Relax, to byly Pups and Scars, písničku Loving You Lovely Long. Prozradím vám, že v následujících minutách si budeme společně moct poslechnout Velu a její písničku All My Love, pak dáme slibovaného George Ezru a Budapešť a víkend s písničkou Sacrifice. Takže rozhodně je na co zatěšit, zůstaňte tady s námi i nadále. No a relaxáci, já jsem se chtěl tak jako zeptat nenápadně v toto úterý 9. června, jestli máte nějaké umělecké sklony, nějaké umělecké tendence, umělecké choutky, zkrátka dobře, jestli třeba doma do šupíku píšete nějaké básničky, malujete, tvoříte písně, a zvlášť mě zajímá, jestli pokud nějaké takovéhle sklony máte, jestli to prezentujete nějak jako veřejně, nebo si to necháváte právě spíš doma sami pro sebe. Sdílejte s náma tyto informace na čísle 606-736-736. Já totiž vím, téměř s naprosto jistotou, že mezi vámi, mezi našimi posluchači je řada talentovaných umělců a rádi se dozvíme i o dalších z vás. Takže sdílejte své umělecké sklony na čísle 606-736-736.
1: Relax.

0: Školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco trevi 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle to byla, vážení a milí, Robbie Williams. Minutku před 14. hodinou vás zvu na zprávy s Davidem Latovským.
1: V Kralupech otevře nová psychiatrie a přeháňky k večeru ustanou.
2: Relax Radio.
1: Kralupy budou mít novou psychiatrii. V nemocnici v Mostní ulici začne fungovat 1. července. Smlouvy uzavřela s téměř všemi zdravotními pojišťovnami. Objednávat se dá už teď. Beroun chystá revitalizaci fotbalového hřiště na Zdejcině. Aktuálně se připravuje studie. Počítá se změnou povrchu na umělou trávu. Ta lépe odolá podmínkám blízko lesa. Přírodní trávník tu totiž často poškozovaly výkopy od krtků a divokých prasat. Pečovatelská služba ve Slaném pořídí nový elektromobil, pomůže s každodenní péčí o klienty, sníží i provozní náklady a emise, s financováním z velké části pomůže dotace 500 000 korun. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově se zatím stěhovat nebude. V zámecké zahradě zůstane minimálně do roku 2029. Přemístění by přitom podle památkářů bylo potřeba. Vzniklo by při něm i nové zázemí. Náklady se ale odhadují až na miliardu a půl. Tolik si město nemůže dovolit. Přesný astronomický střed Evropy najdeme v Kouřimi nedaleko Kolína. Na místním náměstí jej připomíná památník, pokračuje kurátor místního muzea Michal Vevera.
3: Astronomický střed Evropy je samozřejmě velmi významným bodem pro astronomy jako takové. My asi ten jeho význam úplně, co vy obyčejní lidé, nedokážeme docenit, ale ten astronomický střed je bodem, ze kterého se vlastně určuje středoevropské časové pásmo a také sluneční čas.
1: Dá se tady tak určit pravé astronomické poledne. Sport. Příští hokejové mistrovství světa se hraje v Německu. K našim západním sousedům se vrací po 10 letech. Centry dění se stanou města Mannheim a Düsseldorf, kde naši odehrají základní skupinu. Na lavičce už bude nový kouč nároďáků Zdeněk Moták.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne raději dál s deštníky, přeháňky ustanou až večer. Teploty z aktuálních 18 až 22 stupňů v noci klesnou na 13 až 10. Zítra ale moc nahoru nepůjdou, zastaví se mezi 16 až 19 stupně Celsia. Velká oblačnost zůstane, přeháněk ale bude méně než dnes.
0: A tolik už zprávy ve 14.00 na rádiu Relax. Poselství písně Zůstaň tu se mnou platí i pro vás relaxáci. Zůstaňte s námi na Radio Relax. Po 14. hodině poslechnete si další úžasné písničky.
2: Relax Radio. Relax. Relax. Relax.

0: Hodiny ukazují přesný veletelský čas 14.15. Máme úterý 9. června, ladíte odpolední vysílání Rádia Relax. No a samozřejmě Relaxáci, mám tady pro vás další nálož kvalitní muziky v podobě například Leny. Za chvilku si dáme vodní písničku Lovers Do, nebo taky Sonnyho Foderu a jeho Thinking About Us. Ale každopádně, chtěl jsem se vás zeptat na jednu věc. Máme totiž teďka období, které se mimo jiné také občas spojuje s takovými těmi srazy. Srazy po delší době, ať už jsou to třeba vaši kamarádi ze základní školy, ze střední školy, nebo třeba z nějakých kroužků, z nějakých táborů, to je úplně jedno. Zajímá mě, jestli třeba také v poslední době jste absolvovali nějaké takovéhle setkání po letech a jak to u vás probíhalo. Protože musím říct, že konec konců, čím jsme starší, tím to vlastně bývá zajímavější. Že před těmi pár lety, kdy jsme se potkávali, tak to bylo takový vlastně, že jsme byli furt v určitý rovině dost jako ve stejných životních etapách. No a teďka najednou už se to hodně liší. Někdo řeší dětičky, někdo řeší baráčky, někdo řeší nějaký práce a je to prostě tak, ta vidička se rozevírá víc a víc do stran. Tak mě zajímá, jestli máte za sebou nebo před sebou nějaké takovéhle zážitky a jaké to pro vás bylo. Číslo k nám do studia znáte, 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: hlavní město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dávejte si pozor na dvě dopravní situace na dálnici D1 a D11. Na D1 na 21. kilometru ve směru z Polska k Praze je odstavené nákladní vozidlo, takže projíždíte opatrně. A na dálnici D11 na 54. kilometru ve směru z Prahy vůči severu u Žiželic a Chotovic je rovněž jedno odstavené vozidlo, které představuje takovou částečnou překážku na vozovce, tam tedy také projíždíte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 10 minut před 15. hodinou otevírám téma manuálních prací. Jak to máte s manuálními pracemi, relaxáci? Věnujete se jim často, nebo sporadicky, nebo vůbec a máte je rádi? Ptám se totiž kvůli tomu, že jsme v posledních týdnech dělali u rodičů na zahradě nový plot. A právě taťka se rozhodl, že se to udělá v podstatě celé sám, já jsem mu s tím pomáhal a musím říct, že jsem díky tomu procesu hodně přišel na chuť těm domácím takovým manuálním pracím, protože je to skutečně zážitek, když si prostě vytvoříte něco, co pak tam třeba na tom baráku i nějakou dobu bude. Věřím, že spousta z vás s tím má bohaté zkušenosti a právě se k tomu dostávám až teďka, takže určitě nějaké tipy, triky ocením, pokud se chcete podělit a samozřejmě mě hlavně zajímá, jestli právě třeba si taky takhle doma děláte své poličky nebo nějaká, jestli se zkrátka dobře věnujete nějaké tvorbě, nějaké manuální činnosti, kteréžto věci, které z ní následně vyvstanou, pak můžete používat právě třeba běžně v rámci nějakých vašich denních aktivit. Podělte se s námi na čísle 606 736 736. No a jak už jsem říkal, 10 minut před 15. hodinou máme právě teď. Před námi už je Cool and the Gang s písničkou Get Down on It.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 15. hodina doprovázená dvěma minutami dorazila i na Rádio Relax. Před námi jsou zprávy s Davidem.
1: Zpravodajská radnice dosáhla významného ocenění a Národní banka opět zvýšila zásobu zlata.
2: Relax Radio.
1: Městský zpravodaj Islánská radnice je druhý nejlepší v republice. V kategorii radničních a obecních zpravodajů do 20 000 obyvatel obsadil krásné druhé místo. Soutěž Radniční oko hodnotila grafické zpracování, přehlednost, práci s fotografiemi nebo způsob komunikace s občany. Neratovice mají pěší stezku paměti, pomůže procvičit mozek. Vznikla u lesíků u městského úřadu v Kojetické ulici. Nabízí sérii úkolů a zastavení, která hravou formou procvičí paměť, pozornost i orientaci. Určena je všem, kteří chtějí podpořit kondici svého mozku. Na místě bude k dispozici až do konce června. Pražanům, kteří žijí sami, zůstane po zaplacení nájmu nejméně ze všech krajů. A to i přesto, že pobírají nejvyšší průměrnou mzdu v republice. Bydlení ale vezme zhruba 3/4 této částky. Na potraviny, zábavu a jiné zbytné náklady, takzvaným singles, zbyde průměrně jen 7 000 korun. Lidem na Ústecku zbyde ve stejné situaci přes 15 000. Česká národní banka má v rezervách 81 tun zlata, zásobu tak za poslední dobu opět navýšila. Cílem je do 2 let dosáhnout magické hranice 100 tun. Bude to nejvíc v její historii. Ještě v roce 2019 přitom tento zlatý poklad čítal jen 8 tun.
2: Sport.
1: Na kladenském sletišti právě probíhá prestižní atletický meeting Kladnohází. Na osmistovce se představí Nikola Bisová.
3: Já doufám, že jsem připravená dobře, těším se moc, těším se na atmosféru a těším se, že to pro mě bude první osmistovka, kdy se dostanu do nějaký větší konkurence zahraniční a rychlej holek, za kterýma se můžu svíst, tak doufám, že mě to pomůže k nějakým dobrým času.
1: Začalo se v 11 dopoledne kladivem žen. Hlavní program pak odstartuje v 15:45.
2: Relax Radio.
1: K večeru postupné ustávání přeháněk, v noci pak dál velká oblačnost, už bez deště z 13 až 10 stupně Celsia. Smraky počítejme i zítra, přeháňky už ale jen občas. Oproti dnešku ale ochlazení na maxima mezi 16 až 19 stupně Celsia.
0: Zprávy ve 3 hodiny končí 4 minuty, po 3 hodině před námi program následující hodiny. Spolu se zpěvačkou Pink se dozvíme o tom, co to je pravá láska.
2: Relax Radio. Relax Radio.

To byl Sebastian a jeho písnička Až na to přijde. Máme 18 minut po 15. hodině relaxáci. Za pár okamžiků samozřejmě se odehraje souboj moderátor versus právař. Pokud jste nás sledili včera, víte, že včera vyhrál Jirka a vyhrál konkrétně dvě vstupenky na Hudlice Fest. No a vy můžete úplně to samé vyhrát znovu dnes, takže nás rozhodně laďte v následujících minutách, někdy po půl čtvrté si tady společně s Davidem sedneme. On pro mě a pro vás samozřejmě bude mít zase přichystanou nějakou zajímavou zvukovou ukázku, kterou budeme muset uhodnout. Odkud že se vlastně vzala. No ale do té doby ještě uplyne mnoho vody v řekách českých i zahraničních, no a proto jsme si pro vás připravili samozřejmě další písničky. Před námi jsou Giant Rooks, pak taky Preciozo a Marvin a Tones and I. Jdeme rovnou na hudební část našeho vysílání.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přinášíme vám dopravní informace z našich největších dopravních tahů. Pozor, si dávejte na dálnici D4, tam na 25. kilometru ve směru ze Strakonic k Praze. U voznice mezi Dobříší a Mníškem pod Brdy nehoda osobního vozidla, které narazilo do svodidel. Projíždějte tedy ze zvýšenou obezřetností. Dále pak dávejte pozor také na dálnici D6, tam na 14. kilometru ve směru z Prahy ke Karlovým Varům. U Braškova a Pleteného újezdu odstavené osobní vozidlo trošku blokuje dopravu. Projíždějte i tam opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: rollercoaster, tedy horská dráha, dozněla 15.32 na Rádio Relax a už tady vítám Davida. Ahoj Davide.
1: Ano, hezké odpoledne. Tak na horské dráze možná bude i ta dnešní soutěž, protože může to být nahoru a dolů, že emoce, chvíli si myslím, že vím správnou odpověď, chvíli, že ne.
0: To se mi stává často.
1: No ale co víme určitě, je dnešní cena, která je opět vysloveně lákavá. Už přesně včera tak jste měli o ní velký zájem. Nebojte, budeme celý týden soutěžit o
0: Dvě vstupenky na Hudlice Fest, kde můžete slyšet například skupinu Davida Kolera, Panoptiko nebo Byt číslo 4 a spoustu dalších. Takže rozhodně vyplatí se tam vyrazit každopádně. Ale jak už David říkal, samozřejmě vám rádi pomůžeme. Dneska, zítra i pozítří si můžete vysoutěžit dvě vstupenky na tuto jedinečnou akci. No a přesně kvůli tomu se tady teďka setkáváme s Davidem, který pro nás má všechny připravený nějaký zajímavý zvuk. Co to bude?
1: Věřte nebo ne, ale cesta do Hudlic vede i přes Francii, protože právě ve Francii vznikla ta dnešní ukázka, kterou jsme slýchali dlouhá, dlouhá léta a samozřejmě v těch reprízách se ještě objevuje, to je jasná zpráva. Každá nápověda by byla asi příliš velká, takže okay, já si myslím, že nám jenom tu největší nápovědu a to je ten zvuk samotný.

0: Jinak kolega Petr se narodil v 95., je to tak?
1: 96.
0: No, 6, tak kdyby to bylo třeba v 87., tak si myslím, že by si skákal radosti a určitě bys věděl. Tím, že jsi takové mladší ucho než já, tak no, asi úplně nejsi šťastný.
1: Achy, ovej, proč jenom ti moji rodiče mě neměli trošku dříve? No, hele, jakoby takhle, Francie dobře, jak jsi řekl Francie, hned mě napadlo pár věcí, co jako přesto, že jsem relativně mladší ročník, tak znám, ale vlastně po tom poslechu zvuku jsem úplně ztracen. Takže budu střílet od boku.
0: Je to soutěž teda.
1: Soutěž, jo, soutěž, to jsem asi. Jo, tak počkej, tak to jsem úplně ztracen.
0: Jestli jsi chtěl říct nějaký třeba romantický film, že?
1: Jsem chtěl říct nějaký jakoby takový cyklus francouzských filmů, tak počkej, tak soutěž, že francouzská.
0: Jestli jsi chtěl přesně říct nějaký romantický film zalitý vínem, tak to ne. Tohle je vysloveně soutěž.
1: A je to, můžu se ještě jako doptat, jen tak zkusím to, třeba mi to neřekneš.
0: Zeptat
1: jakoby,
0: se můžeš, no.
1: Je to jakoby francouzská soutěž, nebo je to jako z Francie, která se pak jako upravila v České republice, to už je moc. Já stejně tě asi jakoby potěším, protože já vůbec jako netuším, já jsem úplně ztracen teďka.
0: No, tak. Tak hele, jestli jako nevíš, no...
1: Nevím. Ani nemá cenu střílet, protože fakt vůbec...
0: No tak tonoucí se z té blachytá, že? My tady dneska připomínáme tady ta rčení, protože jedno jsme měli v anketě Lax v ulicích, ale zpátky do té naší soutěže, aktuální, tak můžu to teda brát, že se necháš podat?
1: Ano, nechávám se podat a hlavně to nechávám ta definitivně a 100% relaxacích, který nám už teďka koukám píšou, tady SMSky přímo bouchají, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, to tady lítá. Takže dneska asi budu já uvolňovat místo jiným, chytřejším lidem, no. Tak relaxáci, dobře, že to víte, já se rád brzo od vás dozvím, o co se teda jedná. A jak už jsme říkali s Davidem, tak cena jednoznačná, 2 stupenky na Hudlice Fest, takže klidně, pokud víte, pište ještě teď.
2: Relax Radio, největší hity 90. let.

0: Jsme zpátky se soutěží moderátor versus zprávář a samozřejmě taky s vašimi správnými odpověďmi. Tak co, Davide, jak jsi spokojený s těmi odpověďmi? Přišlo jich dost?
1: Přišli, byť některé nebyly správně. Ne. Hry bez hranic je tady možnost, nebo případně pobřežní hlídka, nebo taky pevnost Boajard.
0: Já už jsem teďka moudřejší po té pauze, takže já nic neříkám. Dáme se ještě jednou ten zvouček pro představu.

0: Tak, to byl ten slavný zvuk. Já jsem teda dneska extrémně prohloupil, ale věřím, že jiní z vás ne. A mám pocit, že máme někoho na drátě. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, ano, slyším. Ahoj, ahoj, tady je vám.
0: Zdravíme, Evču. Kam jsme se dovolili, Evčo?
1: Momentálně na cestě z práce a jinak z Brandýsku.
2: Ah, dobře, tak a na té cestě prší, nebo jak to teďka máš?
1: Teď momentálně neprší, přestalo, takže to je paráda.
2: Tak třeba ti bude pršet štěstí, protože vyhraješ tu cenu, když nám teda řekneš, z jaké soutěže byla ta ukázka?
1: Je to Pevnost Boják.
2: Možná ano, možná ne, ale ano, je to tak, je to správně. No, takže moc gratulujeme.
1: Super, jsem moc ráda.
2: Tak asi kolega Petr nebyl úplně divákem, ne?
0: Co? Ne, já právě se přiznám, že já jsem snad neviděl jediný díl a pokud jsem viděl, tak jsem viděl nějaký kousíček, nějaký tý moderní verze a vůbec mě to úplně minulo. Takže Evčo, ty jsi na to předpokládám koukala na ten seriál nebo na ten pořad?
1: Ano, koukala.
0: A máš ho ráda, nebo jakoby je to nějaká...
1: Mám ho ráda, byl to jeden z mých oblíbených, dokonce jsem byla na simulaci podobné hry.
2: Já, oni pořád natáčejí, no, oni ještě pořád jako natáčejí ty nový díly teda. Já jsem se nedávno doma díval na ty starý, kde už opravdu ten obraz úplně na počítači, to byla katastrofa. A ani jsem tomu nerozuměl, ono to bylo francouzsky, jo. Takže takhle se pozná vlastně kvalitní jako pořád, jo. Že vlastně ho ani nevidíš, ani mu nerozumíš, ale přesto tě zaujme. Jo. No, jo. To je vidět, že váha Pevnosti Boyhard je aspoň pro mě teda furt jako obrovská.
0: Je to tak. No a hlavně se vyplatí ho sledovat, protože díky tomu dneska Evča a jeden další člověk vyhráli jste vlastně stupenky na Hudlice Fest. Koho, Evčo, vezmeš na ten festiák?
2: Budeme spolu.
1: Můžeme spolu klidně, ale mám 3 děti, takže já bych dala ráda děti a manžela, když tak dokoupíme asi stupenky, protože potřebujeme to jako sůl.
2: Tak je vidět, že do téhle sestavy se nevejdu, teda, že je vás opravdu hodně, hodně, takže já budu koukat asi přes plot tedy, na tady to celý, nebo nevím, nějakou možná
1: tak
2: dílu.
1: Já můžeme si mávat.
2: Třeba přinesete pivo v klímku aspoň.
0: Ano, ano, to je ochota, tak to rádi slyšíme, takže Evčo, ještě jednou tobě, celé rodince moc gratulujeme, užijte si festival Hudlice a vy ostatní relaxáci samozřejmě, jak jsme říkali, soutěžíme zítra, pozítří i popozítří. Takže krásný den předem. Taky děkujeme, měj se.
2: Ahoj.
3: Relax. Relax Radio.

0: Školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: chviličku máme 16 hodin a předáme se odpolední zprávy.
1: Ve Slaném bude více kamer a fotbalového mistrovství světa se zúčastní 48 týmů.
2: Relax Radio.
1: Slaný pořídí další kamery. Nová koncepce rozvoje systému počítá s jejich instalací například v lokalitě U Brodu, v Dolíně, v ulicích Třebíského, Žižkova a Smečenská. Objeví se ale i v lokalitě politických vězňů, u sportovní haly nebo v Soukenické ulici. Umožní tu nejen klasický dohled, ale například i radarové měření rychlosti nebo automatické čtení registračních značek vozidel. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji dosahuje 4%, oproti stejnému období loňského roku je o 0,5% vyšší. Ženy při odchodu z úřadu práce nejčastěji nastupují do administrativy, zákaznických služeb nebo jako prodavačky, muži do zpracovatelského průmyslu nebo do stavebnictví. Zaměstnanci pražské zoologické zahrady jsou dlouhodobě přetěžováni, navíc je jich málo a příliš si nevydělají. Ukázal to audit vnitřních vztahů a pracovního prostředí. Zahrada proto bude mimo jiné žádat magistrát o navýšení peněz na platy. Letiště Praha navýšilo zisk oproti předchozímu roku o 800 milionů korun na celkových 5 miliard. Mluvčí Denisa Hitmánková nám k tomu řekla.
3: Další nárůst počtu odbavených cestujících, pokračující obnova leteckých spojení i efektivní řízení nákladů se pozitivně promítly do hospodářských výsledků společnosti. Zároveň jsme zahájili řadu významných investičních akcí, které představují první konkrétní kroky plánované rozsáhlé modernizace letiště Václava Havla Praha.
1: Letiště loni odbavilo 17,8 milionů cestujících. Letošní odhad je o 800 tisíc vyšší.
2: Sport.
1: Favority letošního mistrovství světa ve fotbale jsou Španělé a Francouzi. Pozadu ale nezůstává ani obhájce prvenství Argentina. Účastní se rekordních 48 týmů, mezi nimi i Česká republika. Naši do turnaje vstoupí v pátek ve 4 ráno našeho času zápasem s Jižní Koreou. Ve skupině pak ještě narazíme na Jihoafrickou republiku a Mexiko.
2: Relax Radio.
1: K večeru postupné ustávání přeháněk, v noci pak dál velká oblačnost už bez deště a 13 až 10 stupňů Celsia. Smraky počítejme i zítra, přeháňky už ale jen občas. Oproti dnešku ale ochlazení na maxima mezi 16 až 19 stupni Celsia.
0: Takže to je docela krásné počasí, veď? Máš v plánu něco na víkend?
1: No už to bude asi takové fotbalové, že ano, pro naše to startuje ve 4 ráno v pátek, tak asi budu sledovat i ostatní zápasy. No, s námi muži teď asi moc jako toho nebude.
0: No, ale já ti řeknu takový vtip od nás domova, jo. My jsme koukali na zprávy a tam bylo, že naši fotbalisté přijíždí do New Yorku někam tamhle tím autobusem, že jo, a že policajti je tam vítají. A já říkám, prosím tě, můžeš mi říct na manžela, proč takhle jako ty naši fotbalisti, co se tam jako děje? No, nemusím pokračovat.
1: Vůbec ne, vůbec ne. Tak.
0: Takže takováhle, já jsem prostě faninka fotbalu, že? No a my nebudeme dneska ztrácet čas, protože já mám dneska téma pro naše posluchače. Zda by byli rádi, kdyby byli na místě toho výherce, co vyhrál miliardy. Co ty? Byl by si rád nebo ne?
1: No tak kdo by ne, že? Ale tak, no já furt doufám, že to vyjde, že jo? No tak ale teď to získal on. Že
0: teď to získal
1: odkud vůbec nevíme, odkud je, ani já nevím, odkud je věd, jako.
0: No já taky nevím, ani to nechci vědět. A možná, že mu třeba k tomu zahraje skupina Bonnie M, Sunny.
2: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 9. června. Tento den roku 1941 se v Anglii narodil klávesák skupiny Deep Purple John Lord. 60 let před ním přišel na svět vynálezce parní lokomotivy George Stephenson. Z hereckého světa mají důvod slavit Michael J. Fox. Tenhle herec se narodil v roce 1961. Na den přesně dva roky poté spatřil světlo světa i Johnny Depp. Narozeniny má taky Natalie Portman a Tom Hanks. Ročník 1970 je Ed Simons, jeden z Chemical Brothers. V roce 1931 měl premiéru Kačer Donald, roku 63 pro změnu film Kleopatra. 9.6.1970 získal Bob Dylan ocenění doktor hudby na americké Princeton univerzitě. 7 let na to se rozvedl George Harrison. Tento den roku 1989 měla premiéru už pátá řada Star Treku. These are the voyages of the starship Enterprise.

0: Dneska mám na naše posluchače takovou zajímavou otázku. Představte si, že vám na účet právě přistálo několik miliard korun. Taková částka, že byste si nemuseli kontrolovat například cenu másla nebo benzínu a vlastně neříkat si, kolik dneska projíte v té restauraci. Já osobně říkám, že bych si konečně koupila věci, které mám už roky uložené v košíku na internetu a možná bych si pořídila i někoho, kdo mi za mě třeba, já nevím, skládal prádlo a nebo dělal další domácí práce. To by byla teprve výhra, no ale upřímně, chtěli byste být na místě takového výherce? Nebo si říkáte, že miliardami přichází i spousta starostí, rádoby nových kamarádů a třeba i vzdálených příbuzných, kteří si najednou vzpomenou, že jste vlastně rodina? Dneska si budeme o tom povídat. Otázka tedy zní, chtěli byste být miliardářem, nebo vám ke štěstí stačí klid, zdraví a výplata, která vydrží alespoň do další výplaty? Pište nebo volejte 606 736 736.
1: Relax. Relax Radio.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Čtvrtek 11. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Pokud ještě nemáte žádné plány pro nadcházející dny, tak je tady na čase si říct, co vás v okolí čeká. Pro příznivce punku máme pozvánku na koncert legendární kapely Vysací známek. Pátek 12. června od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. Vystoupí také Jiří Konvrzek a čeká vás skvělá muzika, výborné pivo z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Vstupenky jsou v předprodeji na goout.cz. Další aktivita, travesty show a diskotéka v Otvo sobotu 13. června od 8 hodin, kde amfiteátr koupaliště Otvovice.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.

0: Posluchači, vrátíme do poloviny 90. let. Skupina, moje oblíbená Simply Red tehdy, vydala album s názvem Life a právě z něj pochází i následující píseň Remembering the First Time. Její frontman Mick Hucknall z ní zpívá o vztahu, který už ztratil svou původní jiskru a o vzpomínkách na chvíle, kdy bylo všechno ještě nové a krásné. Tak si pojďme jednu takovou vzpomínku připomenout společně. Simply Red a písnička Remembering the First Time.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax.

0: Přišla mi také zpráva od Karla Skladna, který si k dnešnímu tématu udělal asi zřejmě malý domácí průzkum. A Karel píše: Jarko, dohledal jsem si, že výherce už má peníze na účtu. Po zdanění mu prý přišlo 2,47 miliardy korun. A já mu to moc přeju, kdybych byl na jeho místě, tak bych nejdřív zaplatil všechny dluhy, něco investoval a zajistil si důchod, abych měl na stáří klid. Karle, já ti děkuju za zprávu a musím říct, že máte pravdu, mít zajištěný důchod je dneska určitě rozumný plán. Na druhou stranu s částkou 2,47 miliardy korun byste si mohl na důchod přispět nejen sobě, ale ještě několika generacím sousedům nebo příbuzným a možná i půlce Kladna. Každopádně výherci gratulujeme a přejeme, aby mu ty miliardy přinesly hlavně radost a ne frontu nových nejlepších kamarádů, kteří se mu ozvou po 20 letech. No a co vy? Sázíte? Vyhráli jste něco? 606-736-736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: v Řepích. Autosalon Klokočka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Máme 17 hodin a dneska je úterý 9. června.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio.
3: Počasí, pokud plánujete na zítřek venkovní aktivity, tak nezapomeňte si přibarit raději deštník. Čeká nás převážně zatažené počasí s občasným deštěm na severozápadě Čechy s přeháňkami. Teploty budou příjemně svěží mezi 14 a 18 stupni, takže takový ideální den dát si nějakou krátkou procházku. Mezi 17. a 18. hodinou má oblíbená anketa Relax v ulicích. Docela zajímavá otázka. Takže hodinka nebude plná nejen krásné hudby, ale i soutěžní otázky. Písnička Troublemaker.
1: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: Jak jsem říkala na začátku 17. hodiny, tak před námi je krásná anketka Relax v ulicích. Položená otázka byla docela záludná, musím říct. Co znamená výraz žába na prameni? Co takováhle situace znamená, když vám někdo řekne, co si pod tím vy představíte? Já to vím a jdeme na vaše odpovědi. Co vy?
1: Relax v ulicích.
2: No, že něco někde je špatně, někdo vás brzdí.
3: Že někdo nechce pustit informace.
4: Tak to nevím.
5: Někdo sedí na zdroji.
6: Nevím, nenažranost.
7: To jsem věděla, už to nevím.
8: To je, že někdo brání rozvoji nebo něco takového.
7: Tak to vůbec nevím.
9: Záleží, jak, k čemu se to přirovná, že jo?
10: No, znám to, ale abych řekl přesnou definici, žába na prameni, no je to problém a musí se vyřešit nějakým jiným způsobem než standardním, nevím.
11: Že někdo bojkotuje činnost někoho jiného a dělá nějaké naschvály.
12: Žába na prameni, tak asi se jí tam dobře daří, to víte co, jako já tady ty věci vůbec jako nesleduju, tady to je jako mimo moje oblast, vůbec nevím.
13: Nevím, asi mám žízeň, nevím, jsem sliská.
0: Jsem sliská nebo mám žízeň. To je docela zajímavé. Výraz žába na prameni znamená, že někdo blokuje přísun zdroje pro ostatní, ale může třeba jít i o někoho, kdo maří práci ostatních. No, jak jste na tom vy s příslovím? Znáte nějaké speciální, se kterým byste se mohli se mnou podělit, popřípadě mě vyzkoušet, jestli to já vůbec vím? Já jich tady mám několik, protože jsme letošní přijímací zkoušky projeli i češtinu a tam zároveň byl i přísloví. Takže třeba mě nachytáte, třeba ne. 606 736 736.
1: Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Vrátíme se do roku 1984, tehdy dvojice skupiny, která se říkala Wham, tvořil George Michael a Andrew Ridgely, doslova vládla hit parády. Jejich energická skladba Wake Me Up Before You Go Go vznikla prý podle vzkazu, který Andrew nechal rodičům na kuchyňském stole. Udělal v něm překlep a místo go napsal go, go. George Michael se toho chytil a zalíbilo se mu to natolik, že z toho vznikl název jedno z největších hitů 80. a 90. Takže si ho pojďme připomenout. Skupina Wham a Wake Me Up Before You Go, Go. Je to tady na našem Rádiu Relax.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Dnešní relax s Jarkou je na téma, co byste dělali, kdyby vám na účtě přistálo 2,47 miliard korun jakomu jednomu šťastlivci, který tuto částku dostal tento týden na svůj účet, a nebo zda sázíte, nebo si kupujete losy a tak dále a tak dále. A přišla mi zpráva od Evy: ahoj Jarko, my si kupujeme losy vždycky na Vánoce celé rodině a jednou se nám poštěstilo, teda spíš mé mamince, ta na losu našla výhru 100 tisíc korun a protože je to velmi skromný člověk, pozvala za výhru celou rodinu na wellness víkend, tak tomu říkám opravdu krásné Vánoce a věřím, že jste dlouho vzpomínali po Vánocích na tento úžasný dárek wellness víkend. Věřím, že jste si to naprosto užili a co se týče mě, tak já si pamatuju, že jsem si koupila los jednou, když jsem šla do práce a měla jsem na sobě bílou košili, tak ze stromu na mě přistál jistý exkrement a tak jsem si říkala, hele, to je štěstí, to je znamení. Šla jsem okamžitě do krámu, koupila jsem si los a vyhrála jsem 500 korun. Ono asi na tom něco bude, no, tak já nevím, máte taky takovýhle z ty věci, že se vám něco stane, hned to jdete udělat, jak se říká, když tě někdo pokaká, tak si máš jí sedět a nebo si koupit třeba los. Pište na 606-736-736.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 2, 3.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Podíváme se na aktuální situaci na silnicích. Na dálnici D1 na 22. kilometru ve směru z Prahy na Polsko komplikuje dopravu porouchané vozidlo. V místě je překážka na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností a počítejte se zdržením. Komplikace hlásí také dálnice D5 mezi 7. a 8. kilometrem ve směru od Rozvadova na Prahu. Tvoří se kolony a hrozí dopravní kolaps, proto doporučujeme obrnit se trpělivostí. No a pozor také na silnici číslo 114 u Hostomic na Berounsku. Došlo zde ke srážce dvou osobních automobilů. To jsou aktuální dopravní komplikace a teď už troška černého humoru. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With Smile.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

jen byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o nic.

Dneska v anketě Relax v ulicích jsme měli přísloví a vy mi tady píšete takový další speciální a já jsem vybrala jedno. Schválně, jestli budete vidět, co to znamená. Kde rodina v rozbroji, tam je zlato na hnoji. Co si pod tím představíte? Třeba, já nevím, že někdo ztratil poklad na zahradě, nebo že se vyplatí prohledávat kompost? To asi nebude ono. Právě toto přísloví bude momentálně naší hádankou. Napište mi, jak si jeho význam vysvětlujete vy. Co tím naši předkové chtěli říci a platí to podle vás i dneska? Já musím říct, že některá starší přísloví jsou až překvapivě aktuální. Jen jsou zabalená do slov, která dnes už běžně nepoužíváme. Tak schválně, kde rodina v rozbroji, tam je zlato na hnoji. Co to podle vás znamená? Pište mi na 606 736 736 a v dalším vstupu si řekneme vaše odpovědi.

0: si připomeneme jednu z nejsilnějších ženských hymen přelomu tisíciletí. Skupina Destiny's Child vydala píseň Survivor v roce 2001 a skladba se rychle stala symbolem síly, sebevědomí a odhodlání nezdávat se ani v těžkých chvílích. Jakože já tento týden mám velice těžkou chvíli. Ve skupině tehdy zazářila především zpěvačka Beyoncé, pro kterou byl právě tento hit jedním z kroků k pozdější solové kariéře. Takže pokud dnes potřebujete trošku energie a připomenout si, že všechno zvládnete, tak tahle písnička je přesně pro vás. Destiny Child Survivor.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Máme 18 hodin a před námi další zprávy na počasí.
1: Relax Radio.
0: Časí. Zítra si slunce vezme volno, jako dneska bude převážně zataženo, občas zaprší a hlavně na severozápadě Čech se mohou objevit přehánky. Teploty se zastaví mezi 14 a 18 stupni. Máme před sebou poslední společnou hodinku, takže si rozebereme to přísloví, které jsem zadala. Přichází mi spousta vašich odpovědí, docela zajímavý. No ale hudebně si můžeme těšit třeba na písničku Bailando. Ne, nebojte, já znám jako Bailando, Bailando, a to ale není ono. Bohužel. Bailando. Takže tahle písnička nás čeká mezi 18. a 19. hodinou a spoustu zajímavých informací, tak zůstaňte s naším rádiem.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Tak už máme částečně správnou odpověď na dnešní hádanku, která vlastně zní ohledně přísloví, kde rodina v rozbroji, tam je zlato na hnoji. Naštěstí to neznamená, že máte po vysílání běžet s lopatou na zahradu a začít třeba, nevím, překopávat kompost. Ale moc se mi líbila zpráva od naší posluchačky Terezy, která napsala: ahoj, já bych řekla, že to je třeba v dědickém řízení. Najednou začne boj mezi rodinou o majetek a platí to dodnes. Čau, Terka. Terka je vlastně hodně blízko, přesně o tomto přísloví částečně je, protože když se lidé v rodině rozhádají, často přijdou o něco mnohem cennějšího než jen o peníze a někdy opravdu stačí jen dům, jedna chata nebo jedna stará kredenc po babičce a najednou se z milující rodiny stane tým právníků. Naši předkové tím chtěli říct, že ani velký majetek není k ničemu, když mezi lidmi, pozor, není schoda, protože kde se všichni hádají, tam leží to pomyslné zlato na hnoji. Takže až dneska doma třeba, nevím, budete řešit, kdo nevynesl koš, nebo kdo nechal rozsvícené světlo na chodbě, nebo snědl poslední jogurt, vzpomeňte si na dnešní přísloví, protože možná je lepší se zasmát, než kvůli jednomu jogurtu rozjet rodinné dědické řízení už za života. 6673636, můžete pokračovat psát ohledně dnešního hlavního tématu, a to je sázky, losy a td.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Teď si připomeneme jeden z hitů, který možná tak trochu neprávem zůstal ve stínu té písničky, tam se zpívá Come on Barbie Girl, tak jistě už víte, co je to za skupinu. Dánská skupina Aqua vydala píseň Turn Back Time v roce 1998 a ukázala v ní svou citlivější tvář. Zatímco většina fanoušků si kapelu spojuje s bláznivými tanečními hity, tak tahle skladba je mnohem melancholičtější a vypráví o přání vrátit čas a napravit věci, které se nepovedly. Mimochodem, píseň zazněla také ve filmu Sliding Doors s Gwyneth Paltrow. No tak si pojďme připomenout Aqua Turn Back Time.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

Dneska si povídáme o obří výhře v jedné loterii a tak mě napadla ještě jedna taková otázka. Možná mezi námi žádný miliardář sice není, nebo to aspoň nevím, jo, já nevím. Ale určitě si každý z vás někdy nějaký los koupil nebo něco vyhrál. Tak schválně, jaká je vaše největší výhra, kterou jste kdy získali? Vyhrali jste někdy v loterii, na losu, v tombole nebo třeba v nějaké soutěži, ať už to byla soutěž v našem rádiu nebo televizní soutěž. Já si totiž pamatuju, že jako dítě jsem byla nadšená i z takového blbýho plyšáka, kterého jsem vyhrála na pouti a tehdy mi připadalo skoro stejně cenný jako dnešní 2 miliardy. No dobře, skoro. Skoro. Tak mi napište na číslo 606-736-736, co jste kdy vyhráli vy, jestli to bylo jenom pár korun na losu, nebo třeba, nevím, nový telefon, dovolená, nebo třeba něco úplně nečekaného. A možná třeba i mezi posluchači se najde někdo, kdo vyhrál živýho kapra, sud limonády, nebo takovou tu roční zásobu něčeho, co vůbec nepotřeboval. Tak mi napište na 606-736-736, budu se těšit.

0: mi přišlo opravdu neskutečně ohledně toho, co jste vyhráli. Nebudu mluvit o tom, že tady někdo píše, že vyhrál před 20 lety nejlepší ženskou na světě nebo chlapa na světě. Já jsem si vybrala zprávu od Petra z Berouna, ten píše: ahoj Jarko, moje největší výhra byla asi před 15 lety. V práci jsme dostali do tombole lístky a já vyhrál horské kolo. Jenže já na kole skoro nejezdím, tak jsem ho dal synovi, který na něm nakonec projel půl republiky. Dodnes říkám, že to byla výhra hlavně pro něj. Petře, tak to moc gratuluju samozřejmě a hlavně taková výhra, která udělá radost dvakrát, je k nezaplacení. No a když jsme u těch výher, tak já se k vám něčemu přiznám, když mi bylo asi tak 16 let, což je včera, vyhrála jsem pěveckou soutěž, název můžu říct, protože už neexistuje to Caruso Show, a víte, jaká byla hlavní cena? Byl to týdenní pobyt na Malorce. No a teď přijde samozřejmě to nejlepší. Já jsem ten zájezd nevyužila pro sebe, dala jsem ho totiž svým rodičům. Ano, slyšíte správně, 16-letá Jarka vyhrála dovolenou u moře a poslala na ní mamku s taťkou. No tak teď si, když jako nad tím tak přemýšlím, nevím, jestli jsem byla hodná dceruška nebo úplně pitomá dceruška. Každopádně rodiče byli nadšení a dodnes maminka na ní velice ráda vzpomíná. A já zase můžu říct, že mám příběh, který vám můžu říct do rádia. No tak schválně, pokračujeme dál. Jaká byla ta vaše největší výhra? 606 736 736. A prosím vás, nepište manželka nebo manžel.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

právě teďko zapli naše rádio, tak dnešním mým tématem jsou výhry v životě, ať už to byla finanční nebo jakákoliv další. A poslední zprávu, kterou vám přečtu, tam mě velice rozesmál. Ahoj Jarko, moje největší výhra byla v hasičské tombole. Vyhrál jsem zásobu toaletního papíru na půl roku. Tehdy jsem si říkal, že to není žádná slava, jenže pak přišel covid a najednou jsem byl v očích sousedů boháč. Milan z Rakovníka. Milane, tak tomu říkám výhra, která s odstupem času výrazně evidentně nabrala na hodnotě a kdo ví, možná byste tenkrát pár balíků schoval do trezoru a mohl jste dnes být toaletním papírovým magnátem, protože tenkrát si pamatuju, že toaletní papír, no, nebyl moc dostání. Málem jsme se doma vrátili k těm papírovým novinám. No, víte co, ono vždycky nemusí jít o miliony, někdy člověk vyhraje něco, čemu se nejdřív zasměje a za pár let zjistí, že to byla vlastně ta nejlepší cena z celé tomboly. Takže to byl dnešní drive, téma bylo velice zajímavé, pobavili jste mě a samozřejmě já se budu těšit na vás zase ve čtvrtek, ale ještě nebojte, řeknu vám zprávy o počasí. Relax Radio. Relax z Jana.

0: 19. hodina odbyla.
1: Relax Radio.
0: Zítra nás čeká převážně zatažený den, občas zaprší a místy se objeví i přehánky. Teploty se budou držet mezi 14 a 18 stupňů, takže si ráno raději přibalte lehkou bundu nebo deštník. No a pomalu se blížíme ke konci dnešního vysílání, ve kterém jsme si povídali o výhrách. Ale víte, co čím déle si o tom povídáme, tím více říkám, že ty největší výhry v životě často ani nemají cenovku. Někdy je výhrou jenom pevné zdraví a dobrá rodinka. Někdy může být výhrou i úplná maličkost. Třeba když se na vás někdo usměje, koho vůbec neznáte. Možná to bude třeba ve chvíli, kdy nemáte svůj nejlepší den a ten jeden úsměv dokáže zlepšit náladu víc, než si myslíme. Takže pokud je dneska zataženo a vy půjdete někam do krámu, usmějte se na paní, co vám bude něco prodávat. Věřím, že jí uděláte třeba radost, tak mějte krásný zbytek dne a nezapomeňte, štěstí se nikdy neskrývá v miliardách na účtu, ale v maličkostech. Krásný večer. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Tak já si jdu domů s někým zatancovat.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: jsem.
1: Slavíček, hezký ráno.
0: Stíl to zpívám a vidím mi nejhostím. Hezký ráno, plný maličkostí, slavíček.
2: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 10. června. Tento den roku 1946 se v Anglii narodil rockový klávesák Matthew Fisher z formace Procol Harum. Narozeniny má také Jimmy Chamberlain, bubeník Smashing Pumpkins. O 9 let mladší je zpěvačka Faith Evans. Právě

let na to zpěvačka Janis Joplin poprvé veřejně koncertovala, a to v San Francisco. Tento den také Mamas and Papas získali zlatou desku za Mandy Mandy. Relax Radio. Nejlepší.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.